Stor hroznému dešti kulek, firework, Francia vůrek, s luntem u kanonu stál. A pán Víčku půco,

S tor hroznému dešti kulek fajerwerker Francia vůrek s luntem u kanonu stál. A pán Víčku půco

dál. Stor hroznému dešti, kulek, fajerwerker, Francia, vůrek s luntem u kanonu stál. A pán Víčku půcol.

Stor hroznému dešti kulek, fajerwerk, Francia burek s luntem u kanonu stál. A pán Víčku půco.

karneval. Stor hroznému dešti kulek, fajerwerk, Francia vůrek s luntem u kanonu stál. A pán Víčku půco,